0: Shri Swami Madhavananda Ji Satagurudeva Ki Jai, Vishwaguru Mahamandaleshwar Shri Swami Maheshwaranand Ji Gurudeva Ki Jai.
1: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends.
2: Pranam Hari Om, drazi přátelé.
3: Thank you.
1: We will slowly start with the practice.
2: Pomalu začneme se cvičením.
1: And I promise I will try that is easy.
2: Slibuji, že se pokusím, aby to bylo snadné.
1: And also we will practice in the standing position.
2: A budeme cvičit ve stoje.
1: For practice we need also come near, you see
2: pojďte
1: how many
2: sem.
1: Places here.
2: Pojďte i sem, tady vepředu je místo. Pokud se nevejdete, pojďte sem dopředu.
1: Come.
2: I lidé, kdo jsou vzadu, můžete přijít, pokud se nevejdete, tady vepředu je místo.
1: Please.
2: Prosím, tak, abyste měli dost prostoru, tady je místo.
1: Little more, please, come.
2: Pojďte ještě trošku dopředu.
1: We have a lot of space.
2: Mám místa je tu dost.
1: And also for our practice. Bless you. For practice we need a little silence.
2: A na to cvičení také bychom potřebovali trochu klid. Prosím,
1: yes?
2: Klid. Ano?
1: Okay. Thank you.
2: Děkuji.
1: Because when we practice,
2: protože když cvičíme,
1: we are not practicing like in the gym.
2: Není to cvičení někde v tělocvičně.
1: We are not practicing like some workout.
2: Není to žádné jako posilovna.
1: We try to practice on that way that we are coming slowly inside in our inner space.
2: Cvičíme tak, abychom postupně svou pozornost vedli k sobě, sami do sebe, do svého vnitřního prostoru. Prosím o klid.
1: Okay. We practice asanas and we practice yoga.
2: Cvičíme asany, cvičíme jogu.
1: For calming down our mind.
2: Abychom sklidnili svou mysl.
1: To make that we feel inner peace.
2: Abychom přišli k tomu, že cítíme vnitřní mír.
1: And everything what we are practicing is on that way to come down, to relax, to feel our whole body and all the time be aware of each movement.
2: A proto cvičíme tak, abychom si uvolňovali, uvědomovali své tělo, vnímali sami sebe a vnímali každý pohyb.
1: Not just a practice,
2: není to jen cvičení,
1: but try that all the time we are aware of each movement.
2: Ale buďte si vždycky vědomí, bdělí každého pohybu.
1: Now stand in the position, little separate your foot.
2: Stoupněte si do stoje, nohy jsou mírně od sebe.
1: Relax your hands.
2: Uvolněte paže.
1: Arms. What I said, legs. Aha, okay.
2: Uvolněte paže.
1: Hands, arms. Upper part of body, relax.
2: Horní část těla.
1: Relax.
2: Uvolněte se.
1: Like in Ananda Asan.
2: Jako v Ananda Asaně.
1: We try to relax whole body.
2: Pokuste se uvolnit celé tělo.
1: And also we try to feel how we are feeling in the body.
2: Jak se cítíte, co vnímáte ve svém těle.
1: In the mind, emotion,
2: emoce.
1: Just try to observe yourself.
2: Jenom pozorujte sami sebe.
1: We talk In this last 6 weeks, lot of about mauna.
2: Za těch 6 týdnů se mnohokrát mluvili o tom, co je to mauna.
1: But mauna is not only that you are not talk.
2: Ale mauna není jenom to, že nemluvíte.
1: Antar mauna is more important.
2: Antar mauna je důležitější.
1: To little stop this inner dialogue.
2: Zastavit takový ten vnitřní dialog.
1: And all the time quarreling.
2: To vnitřní rozpravy.
1: Just relax.
2: Jenom se uvolněte.
1: Now we will slowly stretch our body.
2: A nyní budeme pomalu protahovat svoje tělo.
1: Interlock your fingers.
2: Propleťte si prsty.
1: And put on your head.
2: A dejte si je na hlavu.
1: Inhale.
2: Nádech.
1: Stretch and go.
2: Propínáme se, jdeme nahoru, na špičky.
1: More.
2: Ještě trošku.
1: And exhale.
2: A výdech.
1: Two.
2: Dva.
1: Stretch.
2: Propnutí.
1: More up.
2: Ještě víc
1: exhale.
2: Nahoru a výdech.
1: But when you stretch your body, try not to go with the pelvis back.
2: Ale když protahujete tělo, tak dávejte si pozor na pánev, aby jste ji nešla dozadu
1: pánev.
2: Za tři na,
1: stretch
2: nahoru.
1: More and go back.
2: Propněte se nahoru.
1: Exhale.
2: Výdech.
1: And once more.
2: A ještě jednou.
1: Inhale.
2: Nádech.
1: And exhale.
2: A výdech.
1: Relax.
2: Uvolníme se.
1: Also on every class we talk about breathing.
2: Při každé lekci mluvíme o dýchání.
1: Because breathing is one of the most important thing.
2: Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí.
1: Put one palm on your navel.
2: Dejte si jednu dlaň na
1: feel that you relax your abdomen.
2: A uvolněte svoje břicho. Cítě, uvolněte.
1: Nice, relax.
2: Vnímejte, jak máte uvolněné břicho. Příjemně uvolněné.
1: Not this. It's only few centimeters.
2: Ne, jenom trošku na pár centimetrů, ale opravdu but uvolněné.
1: Deep inside should be relaxed.
2: Všechno i do hloubky by mělo být uvolněné.
1: And now try to be aware that with inhalation your abdomen become big.
2: Vnímejte, jak s nádechem se vaše břicho zvětšuje.
1: And with exhalation slowly go down.
2: A s výdechem zase vrací.

0: without knowing how to breathe,
1: pokud nevíme, jak dýchat,
0: no asana will be correct in a good way practice. We need for every asana know to breathe nicely with a complete yoga breathing.
1: Nezacvičíme žádnou asanu úplně dobře. Ke všem asanám potřebujeme znát, jak správně dýchat plným jogovým dechem.
0: For our life we also need to know how to breathe.
1: I pro celý náš život potřebujeme vědět, jak dýchat.
0: Now feel this middle part.
1: Nyní vnímejte tu střední oblast hrudníku.
0: We hear many times from Vishwa Guruji that when we was born in that time we got a number of inhalation and exhalation.
1: Často slýcháváme ten příměr, že když jsme se narodili, máme předem určený počet nádechů a výdechů.
0: That is in a symbolical way, of course. In symbolical way.
1: Ale samozřejmě to je symbolické.
0: And when we use last inhale with exhalation, we will go.
1: A když využijeme ten poslední nádech, tak s výdechem už odejdeme.
0: What means if we are breathing short and quick?
1: To znamená, pokud dýcháme krátce a rychle.
0: Only with clavicular area. Now be aware of dýcháním. This. That with inhalation this is going up and with exhalation.
1: To znamená, jenom v téhle oblasti se ten dech projevuje nahoru dolů.
0: And try that is your thoracal area is without movements.
1: Snažte se, abyste nehýbali teď hrudníkem.
0: If we breathe only with this upper part, we will be in the stress.
1: Pokud dýcháme jen tím podklíčkovým dýcháním, tak to přinese stres.
0: We will go to the depression.
1: Přinese to deprese.
0: Less energy.
1: Méně energie.
0: And our life will be not so relaxed.
1: A náš život nebude tak uvolněný.
0: And now relax hands.
1: Tak si uvolněte ruce.
0: And next.
1: Další.
0: We will try connect these three abdomen, middle part and clavicular in the one.
1: A nyní spojíme to břišní, hrudní a podkličkové dýchání v jedno.
0: Inhale abdomen.
1: Nádech do podbřišku.
0: Middle part.
1: Do hrudníku.
0: And clavicular.
1: A do podklíčku.
0: You may come little further.
1: Můžete klidně o krok dopředu.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Clavicular. Middle.
1: Podklíčky, hrudník.
0: And abdomen.
1: A břicho.
0: And continue in your own rhythm.
1: Pokračujte vlastním tempem, ve vlastním rytmu.
0: Why is breathing so important?
1: Proč je dýchání tak důležité?
0: I don't know how is in on your language.
1: Nevím, jak je to ve vašem jazyce.
0: But I think that we are Slavic language mostly here, and we said that you must live with the full lungs, plných pluč.
1: A ve nevím, jak ve slovensky říkáme, že musíte žít na plné plíce.
0: When you live, because it's too much people. Huh?
2: No.
1: Teď to není v pořádku.
2: No. All should go like this. And then you are going one foot and then it's going to go in. Yeah. Go directly.
0: Slowly inhale.
1: Nádech společně všichni.
2: And you stay there, okay?
0: Little kumbha.
2: For a cent.
1: Zadržíme dech, kumbha.
2: And then again go.
0: And exhale.
2: Yes. Oho, now it's been new ho gaya. Yes. One.
1: Jedna.
2: I'm looking always.
1: A já to sleduju všechno.
2: Yes, I'm looking always who's doing.
1: Já to sleduju, jak to cvičíte.
0: Little kumbha.
1: Troška zádrž.
0: And exhale.
2: Yes.
0: I wait for you.
2: Yeah. You should sit.
0: Ah, okay.
2: Till there.
0: Inhale.
2: Yes. Nadech. And all is, when then all is there here, yes.
1: Když budeme všichni nahoře.
2: Then sit again.
0: and exhale.
1: Potom říkáme výdech.
2: Yes.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Also breathing on this way that when you are inhale, you have short kumbak.
1: A pokud
0: po nás very important.
1: Je důležitá ta zádrž, ten krátký kumbak.
2: We were they were eating today.
1: A dneska už jste po večeři.
2: And then in the stomach, that's why he knows that he will sit down and like this.
1: Proto,
2: so he's a master, very best.
1: Proto ví, jaká cvičení dělá on, to je to mistr.
0: And now we will also little make movements with shoulders.
1: Nyní zapojíme do pohybu ramena.
0: Put the fingers on the shoulders.
1: Dáme si prsty na ramena.
0: Also together try.
1: Budeme cvičit společně.
0: And now inhale.
1: S nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.

0: a výdech.
1: And now backward.
0: A na, na opačnou
1: Inhale.
0: Stranu, nádech.
1: Up.
0: Nahoru.
1: Feel the stretching of the muscles.
0: Vnímejte protažení
1: svalů. And exhale.
0: A výdech.
1: Two.
0: Dva.
2: It's very nice. He's doing very good. Go ahead, please.
1: Madam. And once more.
2: Yeah. Good. Yeah.
1: Inhale.
0: No.
2: So that I tell you tomorrow and or every five times that he will give you like this, and they will practice that like this. Yeah.
0: Vždycky vám říkám, abyste
2: They are from many countries you are. Yeah.
0: Mám pokyny, jak to máme cvičit, jste tu z mnoha zemí.
2: But you should give this what he give very nice he give. So in other countries, people there you are, and there you should also always do like this. Whole countries we will be very okay. Yeah, sure, please.
0: Když pak budete to učit v těch svých zemích, tak to učte přesně tak, jak vám to tady Vivek Puri ukazuje, aby to bylo, abyste to učili dobře.
1: Now interlock your fingers.
0: Propleťte si prsty.
1: And when we are going left and right.
0: A když budeme zleva doprava.
1: First, not in this position.
0: Za prvé ne takhle.
1: But try.
0: Ale snažte se
1: open.
0: Tohleto. Otevřený hrudník.
1: Second, not pelvis back, because you will have pain.
0: Ne, nemějte pánev podsazenou dozadu,
1: and third,
0: bolelo.
1: Not going left and right with the
0: Za třetí,
1: pelvis.
0: Nehýbeme pánví zleva
1: Try
0: doprava.
1: To be till here without movement.
0: Až do pasu se snažte být nehybní.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And on the right side, exhale.
0: A na pravou stranu s výdechem.
1: I will go with your right side. Inhale, but Nádech. Try that your elbows is back.
0: Snažte se lokty držet dozadu.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Second round.
0: Na druhou stranu.
1: Back, inhale,
0: nádech,
1: exhale,
0: výdech.
1: Inhale,
0: nádech,
1: and third round,
0: a třetí
1: exhale, kolo.
0: Výdech,
1: inhale,
0: nádech,
1: and exhale,
0: a výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And relax.
0: A uvolněte se.
1: Breathe normally.
0: Dýchejte normálně.
1: Feel the thoracal area.
0: Vnímejte oblast hrudníku.
1: And we will do Pavan Muktasan.
0: Zacvičíme Pavan Muktasanu.
1: We know that we have three variations on the from Anandasan, from Dandasan and also from standing.
0: Víte, že máme tři varianty z Anandasany, z Dandasany a taky ve stoje.
1: When you are in this position,
0: jste v téhle pozici,
1: try go with your leg up,
0: pusťte nohou nahoru,
1: and not just press, because it's not possible to press, because hip joints is not able to go back.
0: Nemůžete jen tak prostě zatlačit na kolena, protože kyčel nemůže dozadu.
1: Go up, up, up,
0: ale jdeme
1: up,
0: nahoru, nahoru, nahoru.
1: And remain in this position.
0: A zůstaňte v téhle pozici.
1: And inhale.
0: A v nádech.
1: Now we will go together.
0: Tak budeme cvičit společně.
1: It's excellent for balance.
0: Je to skvělé na rovnováhu.
1: For concentration. For strengthening muscles in your body.
0: Posílení svalů celého těla.
1: And plus is excellent for your this groin and you will feel psoas muscle.
0: A také na bederní svaly a oblast pánve.
1: Together we will go first in the right leg.
0: Tak společně nejdřív pravou nohou.
1: Here is inhale.
0: Takže nádech.
1: And exhale.
0: S výdechem.
1: Go up.
0: Jdeme koleno nahoru.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Up.
0: Nahoru.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Three.
0: Tři.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Four.
0: Čtyři.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Five.
0: Pět.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And six.
0: A šest.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And breathe normally.
0: A dýcháme normálně.
1: Feel circulation in your legs.
0: Vnímejte krevní oběh v nohách.
1: And when we are standing, try not to lock your knee.
0: Snažte se mít uvolněná kolena.
1: Try that is straight your legs, but not on other side.
0: Kolena jsou napnutá, ale ne, aby byla v tenzi.
1: Feel, be aware of your body.
0: Vnímejte své tělo.
1: Be aware of your breathing.
0: Vnímejte svůj dech.
1: And still is summer.
0: Ještě
1: and we will little swim.
0: Máme léto, tak si půjdeme zaplavat.
1: But short.
0: Ale krátce.
1: It is excellent for strengthening the muscles.
0: Je to skvělé na posílení těchto svalů.
1: It is good for your shoulders.
0: Dobré na ramena.
1: And also for breathing.
0: A na dech, také na dýchání.
1: Because it's very important after whole day in some of these movements, position.
0: Celý den jsme v téhle pozici.
1: To again get a good position.
0: Znova si srovnat tu pozici.
1: Because position of body is very important.
0: To, v jaké máme tělo, jak máme tělo nastavené, je důležité.
1: First, because your inner thoughts, feelings is reflecting on your body.
0: Protože vaše vnitřní pocity a myšlenky se promítají do vašeho těla.
1: And when you are with less confidence, self-confidence and without strength and all this, you are...
0: Když nemáte sebe důvěru, nemáte sílu, tak jste takhle.
1: You are in the position poor me.
0: Jste já chudáček.
1: You know adolescent.
0: Víte ty mladíci.
1: Yes. And what to do?
0: Co
1: because
0: dělat?
1: That
3: we
1: is the
3: like this.
1: We are not.
3: Our whole people we are not like
1: because
3: this.
1: We are practicing
3: yes.
1: Yoga in daily life.
0: Nejsme, protože my cvičíme jogu v denní životě. My nejsme takhle.
1: And because we have inner strength.
0: Protože my máme vnitřní sílu.
1: And swimming is excellent for that inner.
0: To cvičení plavání je to na tohle skvělé.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Inhale, inhale.
0: Ještě s nádechem.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Like swimming. Two.
0: Jako plavání. Dva.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Three.
0: Tři.
1: Exhale.
0: A výdech.
1: And once more.
0: A ještě five. Jednou.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now we will swim in the backward.
0: A teď budeme plavat opačně.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Two.
0: A.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Three.
0: Tři.
1: 4,
0: 4
1: and 5.
0: A 5.
1: And relax. You may feel all these muscles.
0: A uvolníme svaly.
1: Now we will another variation.
0: A budeme cvičit další variantu.
1: But try not to make on this way.
0: Ale ne takhle.
1: Try that you are straight.
0: Snažte se držet zpřímeně.
1: And when you do this movement,
0: když děláte tenhle pohyb,
1: try nicely. Without so much.
0: Ne, aby to bylo také do stran. Jako helikoptéra.
1: And it's excellent also for the place between shoulder blades,
0: je to
1: for your shoulders.
0: Upravuje pozici lopatek a ramen.
1: And now backward.
0: A nyní na druhou stranu.

0: Okay, and relax. Be aware of your shoulders.
1: Vnímejte svoje ramena.
0: Be aware of these muscles here.
1: Vnímejte tyhle svaly.
0: About your breathing, be aware.
1: Uvědomte si, jak dýcháte.
0: You may feel that your heartbeat is little quicker.
1: Možná vnímáte, že vám trošku rychleji tluče srdce.
0: And today we will look bhakti, yes, dancing.
1: Dneska se podíváme na, uvidíme, jak bhakti tancuje.
0: And for dance we need strong muscles.
1: A na tanec potřebujete silné svaly.
0: Little separate your legs.
1: Trošku rozkročte nohy.
0: And we will go put the your palms on the hips.
1: A dejte si dlaně na boky.
0: And slowly we will go on the one side.
1: Pomaličku jdeme na jednu stranu.
0: But straight your body.
1: Ale vzpřímený.
0: Little more separate.
1: Krup je vzpřímený.
0: In.
1: A víte, máme. Protože máte břicho plné jídla, tak se automaticky se skrčujete, tak se narovnejte. A on vám přesně říká, abyste to měli hezky zpřímený trup a ne takhle pánev dopředu. Já v tom nejsem tak dobrý a Vivek Puri to dělá velice dobře.
0: Up.
1: Nahoru, do středu.
0: On other side.
1: Na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Feel muscles.
1: Vnímejte ty svaly.
0: Up.
1: Nahoru, nahoru.
0: Down.
1: A dolů.
2: It's very good, very good. All are very practiced.
1: Všichni to cvičíte velice dobře.
2: Up. I am also yes, I am.
1: Já to vnímám. Já se z toho cítím lépe.
0: And once more. That is the beauty of yoga and daily life. You are just watching and you have benefit.
1: Yoga, to je krása v yoga, že stačí se jen dívat a už vás, to na vás působí.
2: And he came from the ashram, from this ashram, and he was really very, he don't ask anything and he was doing very good.
1: On přijel až ze svého ashramu a celou dobu to tady pěkně vede a nic si za to neřekl.
0: And relax now.
1: A uvolněte se.
2: He's coming to eat and then go and get the thing.
1: Jenom si zajde na jídlo a nic jiného ne.

0: Now one asana more.
1: A ještě jedna asana.
0: And it's excellent for, but if you have problem with your knees, do not practice this.
1: Je výtečná, ale pokud máte problémy s koleny, tak necvičte.
0: But try Mandukyasana. Just
1: Mandukyasana.
0: Maybe a little relax. If you have problem, if you have any problem, just sit.
1: Pokud máte problémy, tak si jenom sedněte.
0: And you may do butterfly.
1: A můžete cvičit motýlka.
2: So I tell you one. Hello, mister.
0: Yes.
2: We are not sitting in the toilet.
1: Není to jako, když si sedáte na záchod.
2: But
1: ale
2: he makes a difference.
1: Ale on to udělá trošku jinak. A to je velice dobře. A když teda jdete na záchod, tak je nejlepší v téhle pozici. Ale teď o tom nebudeme mluvit. Ale já vám chci říct, pokud mi porozumíte, dobře, ale když ne, tak ne. Řeknete mi, když tak mi řekněte.
2: So now you see he's sitting very nice.
1: Vidíte, jak krásně sedí.
2: But he still not come out.
1: Ale ještě nic.
0: Thanks God.
1: Přišlo ještě.
2: I also get it, but then you have to bring me up.
1: Já bych to taky, já měl bych problémy potom se narovnat zase.
2: Well, I want to tell you something.
1: Chci vám něco říct. A víte, že když vy chodíte na ty vaše záchody, tak tam z nich se lépe vstává, ale zase není to tak jednoduché. On mi to neříkal dopředu. Jednou jsem mu řekl, zítra už odjíždíme. A odpoledne jsem odpočíval. A pak jsem zašel za ním, mysli jsem si na něj vzpomněl. Jak to bude? A tak mi dali potom šál.
0: Sit.
1: Posaďte se.
0: And little butterfly.
1: A budem cít motýlka.
0: Stay. Okay.
1: Tak ne, tak máme zůstat v té pozici.
2: So, please don't think something not good, okay?
1: A tak nemyslete, že to myslím nějak špatně?
2: So, when we are all, they are giving us, you know? So I am sitting here. And I want to have water. Yeah?
1: A máte vodu?
2: Otherwise, water I have to drink, no?
1: Jinak voda je na pití.
2: Yeah. So this is very great.
1: To je dobře.
2: It is so full.
1: Je takhle plný vody.
2: Yeah? And how I will tell you.
1: A teď co s tím?
2: Look, you can see how clean it.
1: Yeah. Vidíte, jak je plný?
2: Yeah.
1: Jo?
2: So I just take it like this.
1: A tak já se takhle napiju, až je to prázdné.
2: Where is that?
1: A kde to je? Kam se poděla ta voda?
2: It was inside.
1: Opravdu, když tam byla ta voda.
2: Then is right.
1: Pak je to dobře.
2: So I want to say something if you

0: Yes, it is real, a reality.
1: Je to tak, je to skutečnost.
0: That somebody is going in a good way, and this then say, oh yes, sir. Yeah.
1: A to, když prosíte, říkáte, ano, prosím.
0: So we do like this then.
1: A tak tohle budem já při tom cvičení.
0: No, no.
1: Tak.
0: You are...
1: Takže zpátky do Mandukya Asany a teď, jako když někoho prosíte, ještě nemáme pohov. Tak teď, jako když o něco prosíte.
0: And I said, it's not a joke.
1: A není to jen tak vtípek nějaký.
0: Okay. They are going tomorrow.
1: Někdo zítra odjíždí. On tady byl vlastně celou tu dobu a nic vlastně nechtěl, jenom jídlo si tu bral.
0: I give you my heart, in my heart.
1: A tak já ze srdce.
0: And you heart also.
1: A z vašich srdcí.
0: So whatever you have or not.
1: Ať už něco máte nebo ne.
0: We cannot like talk late, not this, then not this.
1: Nemáte vždycky nějakou čokoládu, něco.
0: So I said some any money.
1: A tak já jsem říkal, tak nějaké peníze, přispějte nějaké peníze.
0: So if we can give him some what you got.
1: Pokud máte něco.
0: Yeah, very nice.
1: Pokud máte nějak něco, co byste mu přispěli.
0: And that we will all learn in a time with him. Please.
1: Sbírku a poprosili please. Bychom, aby ho přijal, tak
0: please
1: to bychom
0: help
1: prosili.
0: Us and give it.
1: Děkujeme za tu pomoc a přijmi
0: okay
1: to.
0: You see, my stomach is very big also like this, yeah?
1: Vidíte, já mám taky veliké bříško.
0: But it has gone like this.
1: Ale i tak se snažím stát zpřímeně.
0: You know that?
1: Vidíte, všímáte si toho?
0: But you know, down to me, I do everything like this and then many things I'm going like this.
1: Ale víte i taky, když.
0: Okay. So then you sit nice.
1: A tak seďte, pěkně se posaďte.
0: Very nice.
1: Velice dobře.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place. Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly, the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So, yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which
1: kde
0: is
1: mám?
0: My asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So Purab, East, West.
1: Je to východ.
0: The West.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim utan asan.
1: Proto paschima utana asana.
0: Very good name, has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than the Paschim Uttana Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asan.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asan is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asan.
1: Bhujanga Asana.
0: Paschim Uttana Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call Asana.
1: A tomu všemu říkáme Asana.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So svast vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukhasana.
1: Ležíme v sukhasáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things. The one name is called asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Pura, krecha, kumbhak, that's all.
1: Pura, krecha, kumbhak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak

0: Jsou různé techniky různých ásan.
1: And then finally when you everything learned and you perfection.
0: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
1: Then you have a asan in the air.
0: Tak pak ten váš ásán bude ve vzduchu.
1: Levitation.
0: Budete levitovat.
1: So you are above the earth.
0: Jste nad zemí.
1: So even you don't touch the earth.
0: Ani se jí nedotýkáte.
1: So you have your own energy.
0: Máte svoji vlastní energii.
1: Levitation.
0: A levitujete.
1: And so it is said that then yogi have a dhuni fireplace.
0: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
1: So such a yogi like you all now.
0: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
1: You are levitating.
0: Vy už tady levitujete.
1: They take also that dhuni up.
0: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
1: The vata yogi.
0: Jsou to vata yogi.
1: Gave on the seventh level of the heaven. His fire is there, dhuni is there.
0: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
1: So dhuni have more meanings.
0: Dhuny má víc významů.
1: Now dhuni means fire.
0: Dhuny znamená oheň.
1: And that dhuni means the holy fireplace.
0: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
1: But dhuni means that you are in yourself.
0: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
1: No, you just don't care. You are in yourself.
0: Že se
1: you are walking.
0: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
1: And one day I was standing at the Singapore transit. Airport transit area.
0: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
1: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
0: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
1: And one man was in the bookstore.
0: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
1: Looking the books.
0: A prohlížel si knihy.
1: And suddenly he said, "Yes, and I know that."
0: A najednou se zasmál a řekl, "Jo, jo, to vím."
1: And then again he was going and he said, "Yes, that's not like that."
0: A šel dál a pak řekl, "No, ale takhle to není."
1: I said, "He must be screw loose."
0: Tak jsem si říkal, že to musí být.
1: Or he's in his dhuni.
0: Nějaký blázen, anebo
1: in
0: že
1: dhun,
0: je prostě
1: that's called dhun.
0: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
1: Then I realized.
0: A pak jsem si uvědomil.
1: He had a mobile.
0: Že měl mobil.
1: And headset.
0: A headset.
1: Talking with someone.
0: A opravdu reálně s někým mluvil.
1: So nowadays when somebody is walking in the forest here.
0: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
1: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
0: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
1: Because we know there is telephone.
0: Protože
1: mobile.
0: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
1: So technology is very far.
0: Technologie je velmi pokročilá.
1: But dhuni.
0: Ale dhuni.
1: Dhuni means dhun.
0: Dhuni znamená.
1: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
0: Dhun to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
1: Dhuni lagi begam ki. There is one bhajan, yes?
0: Yeah, jeden bhajan.
1: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
0: Který je to?
1: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
0: Čili v této modlitbě je dhuni,
1: dhuni lagi begam ki.
0: Begam ki.
1: So begam, that we cannot describe.
0: Je to něco, co nejde popsat.
1: Where is the awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
0: jaké je vědomí, jaké jsou vrity takového jogína.
1: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
0: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
1: Kya tum nahi kya tum dhuni sil gavo yogi. What are you burning fire with the dhuni?
0: Proč zapalujete ohně v dhuni?
1: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire my dhuni is burning.
0: Mé dhuni hoří.
1: Without the wood, sorry.
0: I bez dřeva.
1: So there's no any fuel to burn the dhuni.
0: Nic ho neživí, žádné dřevo.
1: But that dhuni is Manipura chakra.
0: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
1: That is a fire too.
0: Že v ní je taky oheň.
1: So yogic language.
0: Tak jogový jazyk.
1: So dhuni, dhun and dhyana.
0: Je dhuni, dhun a dhyana.
1: Dhyana means meditation.
0: Dhyana znamená meditaci.
1: Or dhyana means concentration.
0: A nebo taky koncentraci.
1: Dhyan se sunna. Listen carefully.
0: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
1: Listen alert, awareness.
0: Poslouchej s bdělostí.
1: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
0: Řiď auto prosím bezpečně.
1: So dhyana.
0: A to je všechno.
1: Dhyana, dhuni.
0: Dhyana.
1: Dun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
0: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech,
1: there is a written something.
0: Se píše.
1: And that's for example.
0: Například.
1: Kanta kamal me.
0: Například kanta kamal me.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni as a kant kamal. Kant kamal.
0: Čili je tam kanta kamal.
1: Kant kamal. Kant means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A kamal je lotos.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hirdaya kamal.
0: Hridaya kamal.
1: Hirdaya kamal mein to nahi. Hirdaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdaya kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
0: Hirdaya znamená
1: anahat lotus.
0: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
1: Similarly, nabhi kamala.
0: A podobné je také nabhi kamal.
1: Nabhi is the navel.
0: Nabhi je pupek.
1: This navel, nabhi kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool kamal. The Muladhara chakra.
0: A mool kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra different names.
0: Každá chakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is what how they are using as a poetry or a song etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
1: So kanta kamal me kudrat bole. So kant kamal me kudrat bole in the bhajan said.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z určtiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená to též co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. this is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all

0: ku lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bij mantra.
0: Včetně bija mantra.
1: So on every petal there's one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
0: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
1: Which you are doing every day.
0: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
1: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum. Yes.
0: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientist said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemispheres.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming.
0: Ve snu.
1: While talking.
0: Při mluvení.
1: While singing.
0: Při zpěvu.
1: While thinking.
0: Při přemýšlení.
1: And while writing.
0: A při psaní.
1: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
1: I only heard from this expertise, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě je jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then comes the Latin.
0: A potom latina.
1: But in two actions, Latin fell.
0: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
1: So it is. This is in our body.
0: A to máme v našem těle.
1: We are too hurry.
0: Příliš spěcháme.
1: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
0: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
1: That we should know that word.
0: Měli bychom vědět, že slovo.
1: Is called šabda.
0: Říká se mu šabda.
1: And the word, the akshar.
0: Pak je akshar.
1: The alphabet.
0: Abeceda.
1: So and the knowledge.
0: A poznání, vědomost.
1: So the knowledge.
0: Poznání.
1: The bhava.
0: Bhava.
1: And shabda.
0: A šabda.
1: Shabda, bhava and jnana.
0: Šabda, bhava a jnana.
1: Sanskrit learned person.
0: Člověk, který umí sanskrit.
1: Or who read that language.
0: Který je schopen v sanskritu číst.
1: Then the speech is balanced on these three things.
0: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
1: Šabda.
0: Na šabdě.
1: Artha.
0: Artě.
1: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
0: Na tomto trojím je založena.
1: And this awakes in our chakra.
0: A to se probouzí v našich čakrách.
1: And that is kriya yoga use this very much.
0: A to velmi využívá kriya yoga.
1: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni char or this sar every sar there are many sar.
0: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni saru a je mnoho sar.
1: Sa re ga ma pa da ni sa ni da ga pa ma da ga pa di sa.

0: To je harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key, also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so, when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v Sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak it great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví s Vámiči, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí a něco mu řekne.
0: Touch of the mother.
1: A ten mateřský dotek?
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme
0: zvíře. Home animals. Don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There is no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Alak Puriji Siddhipita.
1: Jménem Alak Purijiho Siddhipita.
0: Siddhipnán Bhagván. Dev Purisha Mahadev. Satguru Swami Madhavananji Bhagavan Satya Sanatan Dharma Om Shanti Shanti Shanti Hari Om Mahamandaleshwari Param Hansi Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: So today I would like to ask our dear Swami Yamunapura ji to speak something and to tell something about her journey and about whatever she would like to speak.
1: Dneska bych chtěl požádat Swami Yamunapuri, aby něco řekla, aby nám něco řekla o své cestě.
2: Ja, falls es normal ist für euch nicht ausmacht. I have to come there or can I stay here? Okay, thank you so much. Sorry, my legs are not working more.
1: Omlouvám se, nohy mě už úplně nefungují, tak zůstanu sedět tady.
2: Even with three legs, we have to go. Never stop in the life. So, sorry so much, our beloved Swami Avatar Puriji, thank you so much. I was meeting here with him the first time.
1: Yes. Moc krát děkuju našemu milovanému svámímu Avatar Purijimu za to, že mě takhle vyzval. Dnes my jsme se tady vlastně seznámili.
2: And to meet him, it was for me just like I met the first time our beloved Gurudev Vishwa Guruji.
1: A sejít se s ním bylo jako když jsem se poprvé sešla s naším milovaným Vishwa Gurujim.
2: His soul is so connected with our beloved Vishwa Guruji.
1: I saw it in his eyes. Jeho duše je tak propojená s duší Vishwa Gurujiho, že jsem to viděla mu na očích.
2: He is blessed. He is blessed from all our beloved masters of all dynasty.
1: Má požehnání celé naší parampara, našich mistrů.
2: And he has a very big work to do.
1: A má před sebou velkou práci.
2: And we have to support him with our help how we can.
1: A musíme ho svojí prací podpořit, jak jen dokážeme.
2: I was now so many times, I think 45 years that I am by Vishwa Guruji. Yes.
1: Já jsem s Vishwa Gurujim začínala před dávnou dobou, myslím, že je to asi 35 let.
2: So and I came, we came because most of them, Uma Puriji, you two, and Swami Shanti too, we began with him to understand what yoga is.
1: A my jsme vlastně začínali i s dalšími tady dnešními sannyasíny s Uma Puri, se Sarvi Shanti a podobně, tak jsme vlastně začínali s Vishwa Gurujim tím, o čem vlastně yoga je.
2: I did yoga before. I had my big groups.
1: Já jsem se věnoval józe už předtím.
2: And I had my big groups and so. And when I came to Vishwa Guruji.
1: A když jsem pak přišla k Vishwa Gurujimu.
2: The first he gave me was the mantra.
1: Tak první, co mě dal, tak byla mantra.
2: I didn't know what is mantra. I was asking to the other people, what is mantra?
1: A já jsem ani nevěděla, co mantra je, tak jsem se ptala ostatních lidí tam, co to ta mantra je.
2: Then they explained me what is mantra. It is very good and you repeat and then you can your consciousness and you can clean and so on.
1: Okay, a je to moc dobré, ta mantra je moc dobrá, mě říkali, a to ti pročistí vědomí a tak dále a tak dále.
2: Really I was not understanding so much.
1: A já jsem to úplně jako nechápala.
2: But I was thinking, if I have the possibility, I have to prove before, no? Then I can say if it is good or no.
1: Ale říkala jsem si, když mám tu možnost, tak bych to měla vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne, a pak budu vědět.
2: So I told, okay, Swamiji in the time, we told Swamiji to him, I will.
1: Tak jsem se vlastně o tu mantru opravdu přihlásila, řekla jsem Swamiji, tehdy jsme mu říkali Swamiji, vezmu si mantru.
2: And I remember, I came there, all was laughing about me, because...
1: Pamatuju si, jak jsem tam přišla a vlastně všichni se smáli.
2: I was coming with the big things of fruit. I was buying so a big things of flowers. And when I came inside, all was sitting on the floor. And they were looking at me, and the flowers were falling down. This and all was laughing, although okay.
1: A oni se všichni mě smáli, protože já, když jsem tam šla, tak jsem měla obrovskou kytici.
2: If something was for me important, I gave very big importance of that. Then I was giving the most. I had only 1,000 euro, and I give this 1,000 euro because if it is. In that time there was not euro, of course, but like so much, no?
1: A měla jsem vlastně 1,000 euro, což nebylo za tolik peněz, ale chtěla jsem to všechno dát.
2: And it was all
1: spoustu.
2: What I have gespart, sag mal. Selected. All what I have selected. Collected.
1: Všechno, co jsem vlastně sehnala.
2: And I told them, okay, people were like, you are crazy, what are you doing?
1: A lidi si říkali, ty jsi blázen, co to děláš?
2: But I feel it has to be.
1: Ale já jsem to tak cítila, že to tak musím udělat.
2: And I swear you, it was the best who could happen to me.
1: A přísahám vám, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát.
2: Master at first give you the first things to do, mantra. And you have to realize it, but you have to do it too. Not only to take it and then put the mala there.
1: Protože když dostanete mantru, tak jedna věc je, že dostanete tu mantru, ale také s ní pak musíte nějak pracovat, a nejenom, že ji odložíte někam tu málu. A
2: and then when I saw the first step who was so good, I was feeling the mantra, I was feeling the connection too, because if you say the mantra very with heart and with soul, yes, then you feel the love and the blessing of master.
1: A já jsem opravdu vnímala to srdcem to a cítila jsem to spojení, protože když mantru si opakujete ve svém srdci a s napojením na mistra, tak opravdu to má velký účinek.
2: This is the first connection that you do with master.
1: Tak to je to první spojení, které máte s mistrem.
2: This is the first union that you have.
1: První propojení s ním.
2: You open your soul, you open your heart, and you feel the frequency of his consciousness.
1: Protože si otevřete srdce, otevřete svoji duši a vnímáte ty jeho frekvence.
2: And it is very, very important.
1: A to je velice důležité.
2: To believe what he say.
1: Věřit tomu, co říká.
2: Sometimes people listen and so, and then somebody come to me yesterday and said, okay, exactly, very good satsang kusang, no? But what is the difference?
1: A někdy lidé si jen tak poslouchají a třeba si řeknou, jaký je rozdíl mezi satsangem a kusangem.
2: Somebody went to satsang.
1: Někdo třeba šel na satsang.
2: And had an accident.
1: A měl nějakou nehodu.
2: The other one was in a kusang.
1: A jiný byl na kusangu.
2: And won lottery.
1: A vyhrál v sazce.
2: Why?
1: A proč?
2: And so I come back with our Avatar Puriji.
1: A tak sem se vracím k tomu, co jsme se říkali se svámým Avatar Purijim.
2: I like to the stories from our beloved Vishvaguruji.
1: Že také mám moc ráda ty příběhy od našeho Vishvagurujiho.
2: One.
1: A teď vám tady jeden řeknu.
2: There were two neighbors.
1: Byli dva sousedé.
2: In India.
1: V Indii.
2: And they were speaking sometime to each other. One was going every day, every when he could, to satsang.
1: A povídali si spolu a jeden z nich každý den vlastně chodil na satsang.
2: The other one was he likes to go to kusang.
1: A ten druhý, ten by tak spíš nejradši chodil na kusang.
2: But they was neighbors, they were speaking with each other.
1: Ale byli to sousedé a povídali si spolu.
2: And end of month, on beginning of month, they became the money from the work.
1: A na konci měsíce nebo na začátku měsíce dostali vlastně mzdu za práci.
2: They meet each other. Oh, told one, come on, we have now money. Let it be. Take the money. We will go to a kusang. We will go and spend this money with alcohol, with you know what, kusang and no. So
1: a
2: the other told.
1: Ten jeden říkal, dobře, tak pojď, máme peníze, tak půjdeme na nějaký pořádný kusang s alkoholem a se vším kolem, znáte to?
2: The other told, no, I have to go to satsang. I will go there with my wife and children.
1: A ten druhý říká, ne, my musíme jít na satsang, jdeme s manželkou i s dětmi.
2: And the other one told, oh, you are crazy. We are living only one time. You have to enjoy the life. Go and do and so, no?
1: A ten první říkal, no jo, ale tak ty jsi blázen, dítě, žijeme jenom jednou, tak bychom si to měli pořádně užít.
2: Okay, everyone went. The one went. Kusang was spending all the money. He had the money for family and so on. Oh, he was drinking, he was playing, he was to other things, no?
1: A tak ten jeden šel opravdu na kusang a ve velkém tam utratil celý měsíční plat, který měl i pro rodinu, pil alkohol, hrál hry a tak dále.
2: Full alcohol, so was going home.
1: A pak po opilí šel domů.
2: And he saw something shining on the floor.
1: A viděl tam na zemi, jak se něco třpití.
2: It was one big gold coin.
1: A byla to jedna velká zlatá mince.
2: He take it. Oh, look.
1: A tak ji vzal a říkal, podívej.
2: All the money he was spending.
1: Já jsem tolik peněz utratil.
2: He had the double now.
1: A teď mám dvakrát tolik.
2: So he went home.
1: A tak přišel domů.
2: With double money.
1: A měl vlastně dvakrát víc peněz, než se kterými odešel.
2: And he was coming back from a kusang.
1: A přitom se vracel z kusangu.
2: The other one went in the satsang.
1: A ten druhý šel na satsang.
2: Very nice, singing, speaking about God, speaking about singing bhajans.
1: A tam zpívali bhajany a zpívali jiné písně then a mluvili o Bohu.
2: They wanted to go home.
1: A pak chtěli jít zpátky domů.
2: But he went out from the door of ashram.
1: Ale on když vycházel ze dveří ashramu.
2: And he was člik.
1: Tak uklouznul.
2: Yeah? And he broke a leg.
1: A zlomil si nohu.
2: So they have to wait. Doctor was coming and putting and so on.
1: A tak museli počkat na lékaře, aby ho ošetřil a tak dále.
2: And then finally they bring him home and so on.
1: A nakonec se konečně tedy dostal domů.
2: Next day they meet each other.
1: A další den se potkali ti dva sousedé.
2: The kusang neighbor come out and said, oh, what happened with you?
1: A ten kusangový soused ho viděl a říkal, co se ti stalo?
2: He told, okay, yesterday was in satsang and look what happened.
1: No tak byl jsem na satsangu a podívej, co se mi stalo.
2: And the other one told, oh, are you crazy? Look, I was kusang all the night. And look, I have one coined double from that what I was spending in the night.
1: A ten druhý říkal, ty jsi blázen, já jsem byl na kusangu a podívej se, jakou minci jsem pak našel cestou domů.
2: So now, what's happened?
1: A co se tedy stalo?
2: Why?
1: Proč to tak bylo?
2: So they decided we go now to a rishi in that time.
1: A tak se rozhodli, že půjdou za rishiem, za mudrcem.
2: They know about past and future and so on.
1: Jak víme, tak rishiové vědí, znají minulost i budoucnost.
2: We will ask.
1: A půjdeme za ním a zeptáme se ho.
2: So they went there, they sit down and please master, can you tell us what's happened? Why?
1: A tak šli za ním a posadili se a říkali, prosím mistře, mohl bys nám vysvětlit, co se nám vlastně stalo?
2: And master was close the eyes.
1: A mistr zavřel oči.
2: Take a stock, no? And told to the one who was in kusang.
1: A řekl tomu, který byl na kusangu.
2: You know, you are a very lucky person.
1: Ty máš velké štěstí.
2: But you went to kusang in that night.
1: Ale tu noc jsi šel na kusang.
2: And when you came back at home.
1: A když jsi šel zpátky domů,
2: in your karma, in your destiny,
1: ve tvé karmě, ve tvém osudu,
2: it was so that you had could find a very big treasure.
1: bylo, že si mohl najít velký poklad. A s těmi penězi, kdyby si je našel, tak si nemohl do konce života, nemusel do konce života pracovat.
2: But because you was in a Kusang from all this big treasure.
1: Ale protože jsi byl na Kusangu, tak z celého toho obrovského pokladu.
2: It was remaining only one coin.
1: Zůstala jenom jedna mince.
2: Then he looked to the other one.
1: A pak se podíval na toho druhého.
2: He told him.
1: A řekl mu.
2: You know, in your destiny, in your karma.
1: Ve tvém osudu, ve tvé karmě.
2: That tonight, in that street, that you had to go home.
1: Tak bylo, že v tu noc a na té ulici, kterou si šel domů.
2: Had to come somebody who had could kill you.
1: Tak měl přijít někdo, kdo by tě zabil.
2: But because you was in satsang.
1: Ale protože jsi byl na satsangu.
2: Your karma changed.
1: Tak se ta tvoje karma změnila.
2: You break your leg.
1: A jenom si zlomil nohu.
2: So you was not going at that time in that place.
1: A tím, že jsi zlomil nohu, tak si v tu chvíli nešel tam, kde by tě ten člověk zabil.
2: And you are on life.
1: A díky tomu jsi naživu.
2: And you can be happy with your family.
1: A můžeš být šťastný se svojí rodinou.
2: So sometimes it is difficult for us to understand such things. No, why the one has so, why the other has so, no?
1: Takže někdy je pro nás obtížné chápat, proč jsou věci tak, jak jsou, že ten má to, ten má ono.
2: Never look what other have or doesn't have.
1: Ale nikdy neřešte to, co ostatní mají nebo nemají.
2: Never we have to compare each other.
1: Nikdy bychom se neměli srovnávat s ostatními.
2: We have with love to help each other.
1: S láskou bychom měli si navzájem pomáhat.
2: We have really to have satsang as so much we can.
1: Měli bychom mít co nejvíc satsangu.
2: Because only with satsang your anahat chakra is opening, your soul is vibrating vibration. Yeah?
1: Protože jenom při satsangu se vám otvírá srdce a duše vibruje.
2: And it will be once with the consciousness, highest consciousness of your master.
1: A jednou se dostane do té nejvyšší vibrace vašeho mistra.
2: So that my little message about that.
1: Tak to bylo takové krátké poselství k tomu.
2: And remember devotion, you know already, of course, in the 12th chapter of Guru Gita, when
1: a pamatujte
2: Arjuna,
1: si
2: na when Arjuna uvacha and ask to Lord Krishna, where is the best way to come to God? No?
1: A pamatujte si na oddanost, vzpomeňte si, jak v Bhagavad Gita ve 12. kapitole se Arjuna ptá Krishny, jaká je nejlepší cesta k Bohu.
2: And he said every way is good, but bhakti, the devotion, is the schnellste Weg.
1: The quickest. Ale bhakti, oddanost je nejrychlejší, nejsnažší.
2: Because bhakti
1: všechny
2: is
1: cesty
2: like,
1: jsou dobré, ale bhakti je nejsnažší.
2: Bhakti is like you were a little child.
1: Protože bhakti to je jako malé dítě.
2: A little child grow up and learn slowly. But he learned a language, he learned all the things normally. He come inside.
1: Ale jako malé dítě, které se učí se mluvit, učí se hýbat a všechno, ale vlastně vnitřně roste.
2: And to be bhakta, it is the schönste.
1: Ale být bhaktou, sorry, je to nejkrásnější.
2: I have in it's the German most beautiful. It is the beautifulest way because you are growing with innocence like a child. Protože and you don't learn it, but you can become it from the love, unconditional love that through bhakta, to this devotion that you have. And I think that this is the best way for to be once with our Gurudev. To develop your heart, this unconditional love

0: But when you love your master, automatically you love everyone.
1: Tak je to opravdu podle mě ta nejlepší cesta, protože my vnitřně rosteme jako to dítě plné nevinnosti, ale dosahujeme toho cíle a myslím si, že nejdůležitější je se napojit na mistra, na našeho mistra, přiblížit se k němu a když si plně rozvinete lásku k mistrovi, tak automaticky se plně rozvíjí láska i ke všem ostatním.
0: And you love automatically all the creation, of course, animals and so on.
1: Ke všem ostatním bytostem, včetně zvířat a tak dále.
0: So I don't want to speak more because I think Vishwakuruji will say, no, don't let's speak Yamuna because when she begins, she never ends.
1: Tak já myslím, že už to takhle stačí, abych nemluvila moc dlouho. Vishwakuruji vždycky říká, nenechávejte mluvit Yamunu, protože ta se nikdy nezastaví.
0: I never prepare one speech when I have to speak, so sometime in other lands, people told me, this big president was not coming. Can you go there and speak something? No problem. I go there and speak. Why? Because I want to speak with the soul, and I am sure that my Vishwakuruji is with me. And I want only to be instrument for the light of my masters, because of course.
1: Tak já bych chtěla být jenom vlastně takovým nástrojem našich mistrů a proto takhle jsem schopná bez přípravy mluvit, díky tomu, že se vnímám jenom jako nástroj mých mistrů.
0: And so I am sure that he pushed me to speak what it I have to speak in that moment. So I am not afraid, I am not nervous, I am not...
1: A proto nemám žádnou trému a nejsem nervózní, protože vím, že vlastně on mě dostal do té situace, abych mluvila.
0: And every time remember Uma Devi, Uma Puri, you know this, he was telling us in that time...
1: A pamatuju si, jak nám kdysi říkal, Uma Puri si to bude pamatovat.
0: You don't worry.
1: Nebojte se.
0: Papa will... Papa will make it. If you don't know something and you are maybe wrong, don't be afraid because Father will make for you good again. So if you are sure the Master is every time with you and you don't have to be afraid. Of course, you don't have to do very stupid things. You have to do something with responsibility, no? You can not go there and... No. But if you have to do something in the name of your Vishwakuru, then close your eyes and he will be with you in this moment. You have mantra, you have satsang, you have so a lot of things from him. And now we have a very big present. Our Vishwakuruji gave us a very big present. And it is our Avatar Puriji. I wish him from the deepest of my heart and my soul that he had a very... I know that he will have it because...
1: Takže chtěla jsem jenom říct, že vždycky, když takhle máte příležitost mluvit, tak se napojte na svého mistra a on vám dá tu sílu, abyste to všechno řekli správně. A ničeho se nebojte, nemějte trému, protože on se o všechno postará. I nám to takhle Vishwakuruji vysvětloval.
0: Okay.
1: A vidíte, že nám dal velký dar v podobě svámího Avatar Puričiho a teď je na nás, abychom ho také podpořili.
2: Swami Yamuna, we don't see her so often because she has very far to travel and she's very busy and her health is not so good.
1: My
2: but
1: Yamunu
2: it's now better than before.
1: Zas tak často, protože ona bydlí daleko a nemá úplně pevné zdraví, takže je to pro ní těžké sem jezdit, ale je na tom teď lépe než dřív.
2: She came here with her students, very nice group from Spain, Barcelona. So when you travel to Barcelona, to Spain, visit our yoga and daily life ashram there.
1: Přijela se svými studenty z Barcelony, takže když někdy pojedete do Barcelony, tak je navštivte.
2: She has very nice group in Cuba.

0: Má taky
1: Kuba.
0: Krásnou skupinu na Kubě.
1: The main organizer, main teacher is here, get up.
0: A hlavní cvičitel je tady.
1: Solohana, Kuba.
0: Cvičitelka.
1: And she's very sorry because she has to leave tomorrow and
0: A je smutná, protože zítra už musí odjet.
1: And also if you visit Gran Canaria. There's also yoga in daily life.
0: A yoga v denním životě i na Kanárských ostrovech, na ostrově Gran Canaria, takže tam také můžete zajet.
1: Gran Canaria. And mistakenly, if you go to Pakistan, to Lahore is also there.
0: A teďkon i v Pakistánu máme jogu v denním životě.
1: Amritpuri is teaching the men's there. And what is your name, please? In the Jyoti, Jyoti, she is teaching the women's because they are separately, a little bit very strict.
0: A Jyoti tam why, učí jogu vlastně ženy, protože tam se musí cvičit yoga odděleně.
1: So it's not the easy task there.
0: A není to tam snadný úkol.
1: Lahore is just where there is Jalandhar, where our Niranjananji was, is just across the border. There's a big city, Lahore.
0: Je to tam v jednom velkém městě u hranic.
1: And that's why she's wearing this dark red color.
0: A proto má
1: because
0: takhle...
1: to go there in orange is really life risky.
0: Tmavě červené oblečení, protože je tam v oranžové.
1: Sometimes even black color.
0: Riskantní a někdy musí být
1: so,
0: i v černém.
1: What we do everything for our students, for our bhaktas, we even change the color.
0: Ale my děláme všechno pro své žáky, pro své studenty, včetně toho, že změníme barvu.
1: That's why Swamiji always said this color is not important, inner color is important.
0: A Swamiji říká, ta barva není důležitá, důležitá je ta vnitřní barva.
1: Inner color.